rysy. V kanále bych chtěl lovit krysy. V kanále bych chtěl lovit krysy. Celý hejna. Proto je to práce velmi nebezpečná.